0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808,
1: Kanal 77.
2: Vojte omilení hitovi.

0: tramvaje.
1: Kanál 77.
0: Tvojto milení hitovi. Ova je Kanál 77.
1: Maximum muzika.